Hezký a příjemný večer, milí časoví posluchači, vlastně hlubokou noc této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kolík. To byl Buddy Rich, Dám si dvakrát. Dneska to vypadá, že to bude asi hodně moderní, nebude něco málo, jo, ale většinou se budeme držet starých klasických kousků. Ale budou tady slavní housisti, z toho jeden z nich má narozeniny a pár nějakých takových drobnějších záležitostí, který vás jistě potěší a zajímavá rubrika do jazzu ne. Tak to bychom měli úvod a hned další věc, kterou tady mám, je Bee Butterfield a jeho jazz band Wonderful World.

A dáme se do toho slavného houslisty, který má dneska narozeniny, pakli to teda posloucháte 29. září. A pak tomu ještě nějaký muzikanty přihodím, ty ovšem teda narozeniny dneska nemají. Tak koho to máme? Bude to nikdo jiný než Jean-Luc Ponty. Narodil se v muzikantské rodině, máma, táta, všichni hráli, studoval na konzervatoři. Pak se dostal k takovému veřejnému hraní po klubech a byl z něho velký světový jazzman, houslista, který hrál třeba s mnoha vynikajícími muzikanty. Tak tedy Jean-Luc Ponty v našem kalendářovém přehledu.

Jmenovalo se to Vznáším se na křídlech hudby. Já když takhle poslouchám současní produkce třeba takových různých mainstreamových stanic, jo, tak mám dojem, že s těma křídlama hudby to nebude tak horký. Jo. Spíše mi to připomíná nízkonákladový aerolinky, kde vždycky letušky chodějí a říkají, pasažéři pozor, teď to bude drobátko házet. Ale to už odboču, ještě k těm rodinným poměrům u Žána Luca Pontiho. Má dvě dcery, tam se to pořád přenáší, ta genetická vazba muzikální. A jedna z těch dvou dcer se jmenuje Klára, je význačnou pianistkou a taky Žán Luca Ponti s ní natáčel některé zajímavé projekty. A další kousek, který tady mám, tak to je orchestr Kanta Basieho se Sammy Davisem juniorem a dívka s Ipanémy. Tak aby jsme si připomněli to mimořádně změněné, klimaticky tedy a velmi zateplené léto.

Tak vidíte, s tou modernou to zase nebylo tak hrozný. A teď si dáme nějaký houslistě, ještě budou. Ale ty narozeniny už nemají, bude to Joe Venuti. O tomhle chlapíkovi jsem tady už několikrát mluvil ve Staromsově, taky už tady občas byl. Zahraje nám dva kousky, a to konkrétně Something a Nothing. Bude to oddělený jinglem, tak si to užijte.

Když už je řeč o těch houslích, tak nesmí chybět slavná dvojka Django Reinhardt a Stepan Grappelli, Lady Be Good.

Praská to hezky, no tak ostatně standardní deska, 78 obrátek do stereo slucha, vlastně mono sluchátek v té době. Teď si připomeneme Boba Crosbyho a Boba Katze, Neklidný nohy. Když hrajou jazz, jo, tak to vám to škube nohom lidsky.

Tak co bych ještě pro vás našel? Za chvilku by měla být rubrika Do jazzu, ne? Překvapení ze zálohy. Ale mám tady ještě Vlačeslava Irmanova, konkrétně Candy s orchestrem Karla Vlacha.

A je tu rubrika Do Jazzu ne. Dneska to bude pro drobátko silný povahy, ale no, nechte se překvapit. Zuby, to je hrozný téma, co? Ale my preventisti, že jo, co chodíme na preventivní prohlídky ke svýmu zubnímu lékaři, tak nám to nerva netrhá, ale však víte dobře, před zubní ordinací v té čekárně, že jo, to jsou nervy, ale bavíme se teda o muzice. Bobři, to je countryová kapela, nebo taky byla, nevím, jestli ještě hrajou. Byli to takový srandisti, jako i Spike Jones country muzice, a ty předělali starý standard countryovej Ruby do takový zajímavý písničky o zubech. No, tak nebudem to prodlužovat, dáme to tam.

Jak jsem sice říkal, my preventisti, jo, ale jak jsem teď udělal inventuru zbytku svých zubů, no nechci být nechutnej, no ale musím tam asi taky jít, no, tak držte palce. Aby jsme to napravili, závěr Kornu je dílo. Vzpomínali jsme v minulém pořadu na Evičku Olmerovou, tak ještě jeden kousek od ní dneska na závěr. Tak tedy děkuju vám za poslech, mějte se fajn a při příštím starým psu, co hraje jazz, to jsem já, opět naslyšenou.

Úspěch šel ti stříc, co neboj. Nám zdal mnohem víc, co neboj. Legendou byl málem

Poslouchali jste 239. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

World Music Radio. Barevná hodina Honzy Martina.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Color Music Rádia vám přeje DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 8:05 a dneska je podle internetu, tedy pondělí a 5. října. Svátek nám slaví Elišky a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, ale také zataženo. Ano přátelé, tak by to mohlo na našem území vypadat. Záleží, kde, kdy se budete pohybovat, například na Moravě, tam by to ještě dnes mělo být převážně slunečný. Stejně tak ve středních Čechách, co se týče ale západních Čech, tam už by se to mohlo dnes po ránu třeba kabonit, ale odpoledne by se to mohlo taktéž roztrhat. Teploty, ty ranní 8 až 10 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 18 až 21, k večeru se ochladí na 12 až 15 a přes noc 7 až 10 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a já ještě doplním, že tedy podle internetu, který jsem hned otevřel, by mělo přijít tedy markantní ochlazení v následujících dnech. Tak uvidíme, my si o tom povíme víc v druhé části, kdy tedy už o tom počasí budeme vědět trošku víc a taky o tom, co napsali internety. Předtím nás ale čeká co? Samozřejmě dva hudební sety. První jsme odstartovali věcí od Chris Cross a tedy v tomhle rytmu oldschoolovýho rapu a hiphopu budeme pokračovat v té první hodince. V druhé části dneska je pondělí, dáme si Baseline UK Garage, už jsme to tady odstartovali před dvouma týdnama relativně rychlejc, takže i dnes budeme pokračovat tedy v tom, že to bude fofr. Minulý týden byl státní svátek, takže jsme se toho ulili, jak se říká, ale dneska už to vezmeme zodpovědně. Novinky, které vyšly v posledních 7 dnech a v rámci Baselineu a UK garáže. No a já už jsem to trošku načal, tak pojďme to dotáhnout. Před 9. a 10. přijdou na řadu Freaklore Infos, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný. Ranní rutina tady u nás na Koloru už odstartovala. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

Color Music Radio, pořad Frikolora, a my jsme minulý týden měli soutěž, přátelé, a soutěžili jsme s Madfingrama. Abyste o tom měli přehled, tak výhercem se stal Kuba, přátelé, Kuba Kolář, takže ten vyhrál v páteček, píše Friky, teď to nebudu číst, ty seš fakt nejlepší, je tam slovo, který se nehodí do éteru, ale my blahopřejeme, jež on se ani nemenuje Jakub ve finále. Dobrý, ale tak Instagram má Kuba, tak aspoň má svůj klid, co si budeme povídat, kdyby náhodou jste si s ním tedy lahvinku chtěli dát a znali ho případně. Takže gratulace k výhře a my pokračujeme v krasojízdě tady hudebně. Tohle byly Tribe Called Quest a následuje De La Soul, posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky a já se připravuju samozřejmě na Frikolora Infos rubriku, kterou ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Taky u vás taková mlha. Dobré ráno.

55 minut po 8 hodině. Jedeme přesně na čas. Dneska je 5. října, no přátelé, a je pondělí, svátek nám slaví Elišky a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, potkat bychom ale mohli taky zataženo a to hlavně na západě Čech. Co se týče teplot, ty ranní by měly být mezi 8 až 10 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 18 až 21 stupňů, k večeru se ochladí na 12 až 15 a přes noc potom teploty kolem 8 až 10 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám dneska napsaly internety. Děti z 80. a 90. let je uměli běžně. Dnes tyto praktické dovednosti mizí. A o co jde? Pamatujete si dobu, kdy bylo běžné umět, tedy přišít knoflík, uvařit jednoduchý oběd, nebo si pamatovat telefonní číslo nejbližších? No, mnoho dovedností, které byly ještě před pár desetiletími samozřejmou součástí dětství, dnes mizí. Ne proto, že by ztratili význam, ale protože se změnil způsob života. Odborníci přitom upozorňují, že právě tyto zdánlivě maličkosti pomáhaly dětem získat samostatnost a zdravé sebevědomí. Děti dříve uměly řadu věcí, které vedly k samostatnosti. Uměly připravit základní jídla, šít, zacházet s nářadím, uklidit dům a obstarat zahradu. Děti uměly bez internetu vyhledat a použít potřebné informace. Důležité informace si dokázaly zapamatovat. Uměly také sformulovat zprávu či dopis. Děti se dokázaly pohybovat mimo domov, uměly se zorientovat terénu, poradit si v nových situacích a slušně komunikovat s cizími lidmi. No a šití a drobné úpravy, to třeba jsme uměli. Za druhé vaření základních jídel, za třetí hledání informací bez internetu, za čtvrté péče o domácnost a zahradu, no a za páté komunikace s cizími lidmi, za šesté psaní dopisů a promyšlených vzkazů, za sedmé zapamatování důležitých informací, za osmé zacházení se základním nářadím, za deváté orientace v terénu a to bez navigace. Ano přátelé. Zbraně, laserové pasti a kvantové radary. Válka o vesmír nutí NASA měnit pravidla. Od našeho zpravodaje USA nedávno oznámení Spojených států, že na oběžné dráze mají zbraně, experty nepřekvapilo. Vesmír se stal militarizovanou zónou plnou špionážních manévrů a rušiček. Zatímco Pentagon se chystá na případný vesmírný konflikt s Ruskem a Čínou, inženýři z laboratoře NASA i EPL pracují na technologiích, které mohou vesmírné systémy udělat odolnějšími. No a redakce tady měla možnost do jejich laboratoří nahlédnout a zjistit, jaké inovace chystají. Bývalý náměstek amerického ministerstva obrany pro vesmírnou politiku Doug Lovero o nasazení zbraní na oběžné dráze mluví jako o nejhůře střeženém tajemství na světě. Podle expertů však pravděpodobně nejde o klasické kinetické zbraně, které by satelity rozstřílely, ale o vysoce sofistikované platformy. Magazín Science Fiction, ne, magazín Scientific American upozorňuje na techniku PRO, tedy Rendezvous and Proximity Operations. Může jít o situaci, kdy se jeden satelit nepozorovaně přiblíží k jinému, aby zblízka rušil jeho komunikaci, zablokoval optiku nebo ho pomocí robotické paže rovnou odstrčil z oběžné dráhy. Podobné manévry v posledních letech aktivně testují nejen USA, ale také Čína a Rusko. No a poslední informace dnešního rána. Životně důležité léky přestávají fungovat. Lidé můžou začít umírat i na běžné nemoci. Experti přišli s alarmujícím zjištěním. Česko nedokáže ukočírovat spotřebu antibiotik. Nemocniční lékaři již pacientům podávají až 190% víc, než je obvyklé jinde v Evropě. Světová zdravotnická organizace přitom upozorňuje, že by se mělo antibiotiky šetřit, přestávají totiž účinkovat. Bílé nemocniční lůžko bylo to poslední, co viděli. Zhruba 500 pacientů ve špitálech po celém Česku umírá každoročně na obyčejné infekční onemocnění. Zabíjí je běžná bakterie. Na zápal plic s vysokými horečkami nezabere jediné antibiotikum. Léky, které přemáhaly infekce, totiž přestávají fungovat. Náhrada za ně zatím není. Lidem proto hrozí, že budou znovu umírat na běžné nemoci. Už nyní prý v Česku každoročně zemře kvůli antibiotické rezistenci víc lidí, než kolik jich
zahyne při dopravních nehodách. No, potvrzuje Helena Žemličková z Národní referenční laboratoře pro antibiotika Státního zdravotnického ústavu. S antibiotiky by se proto mělo nakládat velmi obezřetně. No a to je informace, kterou si máme vzít k srdci. Je 9 hodin, pojďme si taky říct, jak je to s parťákama. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a v neposlední řadě je potřeba zmínit firmu Maskot. Ano, přátelé, maskoti, ty ví nejlíp, jak to zabalit a odfiltrovat. To je firma Maskot, parťák pořadu Frikolora. Je minutu po 9, dáme si rychlej reklamní blok a za chvíli opět muzika. Já jsem sliboval, že to bude opět fofr, protože tady máme UK Garage a Baseline a já jsem už předminulej týden začal relativně rychlejc, budeme v tom pokračovat. Přece je pondělí, tak se toho nebudem bát a prostě to nakopneme. Už za chvíli tady na Koloru novinky z posledního týdne, teď ale ještě reklama. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

přátelé, dole další novinka. No a nás už čeká Fancy K a Make It Rain a remix Crypto Chronika, Kryptochronika Remix. No a já vás chci pozvat na akci, která se uskuteční, přátelé, už tuto neděli. Já jsem o tom mluvil. Dnes bychom měli na svý taky spotovou kampaň.

rámci reklamy, tak abyste se dozvěděli, že DMC Chicken Slovak je už úplně za dveřmi. No a my jsme si včera už psali s Vektem, ve čtvrtek ho vyzvedávám na letišti, přátelé, kamarádi, vězte, že tedy Vekt dorazí do České republiky, a to sedminásobný mistr světa v technickém DJingu, který bude porotcem a zároveň bude také mít svůj showcase, a to v neděli 11. října v brandýském městském kině. Proběhnou tam dvě kategorie soutěže, Championship a Scratch, takže se můžete těšit na soutěž československých nejlepších

Classic, tu hlavní kategorii, slovenský Tentato, potom bude obhajovat kategorii Scratch a měli bychom mít relativně dobrou účast, takže to je k soutěži. Co je ale myslím daleko zajímavější pro vás jako posluchače, protože asi ne každý z vás je scratcher, bude tam také veletrh a výstava DJskýho vybavení DJ Expo 2026, kde budete moct vidět věci od Alpha Theta, taky od Denonu, od Rainu,

ostatních kusů, který budou spíš jen vystavený, ale i tak tam budete rozhodně, tedy pokud jste fanoušci DJingu, jako v ráji. Takže pokud ještě nemáte naplánováno, ve 12 hodin v poledne začínáme Brandýský městský kino a DMC Czech & Slovak Final a také DJ Expo 2026 už v neděli 11. října. Uf, jdeme dál. Vstup je zdarma, přátelé, to je důležitý podotknout.

Remix, Super Styling a samozřejmě Groove Armada, Kepler Remix, novinka, která vyšla před pár dněma. No a vy posloucháte baselineový a UK garážový DJ set tady na Color Music Radio a plnej novinek z posledního týdne, když třeba teď zrovna remix na věc, která je tedy notoricky známá.

čem je rozhodně Freaklore unikátní, je tedy styl muziky, kterou si tady hrajeme. V pondělí Baseline UK Garage, v úterý House, ve středu a je to potom frikotéka, diskoška podle Frikyho, taneční remixy těch známých hitů, nebo ve čtvrtek zlomený tak, že by to ani Stádro nevpravila, breakbeat v pátek, drum bass, jungle, klacky v kýblu, taková je Freaklore. Každý den a každý den ale nová muzika, a to z posledního týdne. Jako třeba Into You a Liam Moore a Kind, věc, která hraje právě teď.

Další parádní věc dnešní Freakolory Thrill Me. Až Doom, novinka, která vyšla před 4 dněma. No a tohle šlape, takhle bych si to představoval.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, je potřeba říct další informace o parťácích tohoto pořadu. Dneska se podíváme na Madfinger Games, partneři Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Po oznámení další aktualizaci své hry Grand Zone Warfare přicházejí první konkrétní informace o tom, co nového si budou moct fanoušci už brzy užít. Doposud bylo hlavním cílem hry vybudovat si kariéru soukromého vojenského kontraktora v zemi bývalého diktátora, která upadla do chaosu kvůli nevysvětlitelné události v oblasti známé jako Ground Zero. Hlavní novinkou je zavedení systému Hideout. Každý hráč získá vlastní přizpůsobitelnou základnu na ostrově Lamangu, která bude sloužit jako bezpečné útočiště. To by samo o sobě nebyla žádná velká věc, jenže na základně bude možné vybudovat laboratoře pro výzkum a výrobu vojenských technologií, léků a narkotik. Díky tomu bude možné vylepšovat si své vybavení zcela novým způsobem, a to než dříve, kdy bylo možné kupovat si vše u obchodníků. S tím také přichází možnost vyrábět a pašovat drogy z ostrova Lamang. Nový způsob, jak vydělávat velké peníze, se ale nese s velkým rizikem, že tak hráč může lehce přijít o život. Další novinky týkající se blížící se aktualizace hry Grand Zone Warfare dorazí už za 2 dny, takže tuto středu. Přátelé, to je pro ty, kteří jsou tedy hráči a nemůžou se dočkat další aktualizace této hry, tak teď víte, co se bude dít. Možná bych řekl jako první. My si dáme ještě jednu věc, tohle je Bittersweet a parádní pecka, kterou má na svědomí Drinks on Me a taky Shift K. No a za chvíli DJ Top a Angie Brown, tím ukončíme dnešní Frikoloru. It's the Feeling, Lizzie Curious Remix, poslední novinka dnešního baselineovýho a garážovýho setu, za chvíli tady na Koloru. Dobrý ráno.

No a je tady závěr, časomíra ukázala 650 minut po 9. hodině, máme trochu zkus, ale to nevadí. A jeden důvod z toho je, že Martin dnes nemůže vysílat, takže dnes bez Holiday Edition, ale vy o muziku ochuzený nebudete, protože my budeme vysílat samozřejmě dál. Co se týče ale Frikolory, proto se dnešní den loučíme a to informacema k dnešnímu dni. Je 5. října, máme pondělí, svátek nám dneska slaví Lišky, ano, Liškám všechno nejlepší a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a mělo by být převážně jasno nebo polojasno, po ránu by mohlo být zataženo, hlavně na západě Čech, tam by mělo být taky nejchladněji, ranní teploty potom mezi 8 až 11 stupni. V odpoledních maximech můžeme očekávat 18 až 21 stupňů, k večeru se ochladí na 12 až 15 a přes noc 7 až tedy podle meteorologů 10 nebo 11 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Děti z 80. a 90. let je uměli běžně, dnes tyto praktické dovednosti mizí. Pamatujete si dobu, kdy bylo běžné umět přišít knoflík, uvařit jednoduchý oběd nebo si pamatovat telefonní číslo nejbližších? Mnoho dovedností, které byly ještě před pár desetiletími samozřejmou součástí dětství, dnes mizí. Ne proto, že by ztratili význam, ale protože se změnil způsob života. Odborníci přitom upozorňují, že právě tyto zdánlivé maličkosti pomáhaly dětem získat samostatnost a zdravé sebevědomí. A pojďme se podívat. Nejde o nostalgické vzpomínky na staré doby. Mnohé z těchto dovedností dnes skutečně nejsou nezbytné v podobě, v jaké byly před 30-40 lety. Za prvé šití a drobné opravy. Tak dneska je pravděpodobně jednodušší si něco jít koupit. Vaření a základních jídel. No, tak tady si to taky můžete rychle koupit a objednat. Za třetí, hledání informací bez internetu. Tady hledám na internetu. Za čtvrté, péče o domácnost a zahradu. Tak na to si můžete pořídit služebný, že jo? Za pátý, komunikace s cizími lidmi. Nebavte se s cizími lidmi, přátelé, to se dneska spíš děje. Za šesté, psaní dopisů a promyšlených vzkazů. Tak to zadáme do AI a ono to nějak se smolí. Za sedmý, zapamatování si důležitých informací. Já si nepamatuju vůbec nic, přátelé, ani čísla. Jediný na zuzalku a to jsem musel tedy dlouho, dlouho vstřebávat. Osm, zacházení se základním nářadím. Tak tady bych šel směrem, že by měla být tedy nějaká všeobecná výchova, ty technické dílny, nebo jak se to jmenovalo, to se může hodit v budoucnu, o tom ani potom. Za deváté, orientace v terénu bez navigace, no tak tady jako kompas, mapa, nebo jak, jako podle slunce, nebo podle mraveniště, taky se můžeme řídit ještě třeba podle stromu utnutýho, že jo, protože tam vidíme letokruhy. Jdeme radši dál. Další informace, zbraně, laserové pasti a kvantové radary. Ano, přátelé, válka o vesmír nutí NASA měnit pravidla. No a tady píšou, že nedávno tedy oznámení Spojených států, že na oběžné dráze mají zbraně, experty nepřekvapilo. Vesmír se stal militarizovanou zónou plnou špionážních manévrů a rušiček. Zatímco Pentagon se chystá na případný vesmírný konflikt s Ruskem a Čínou, inženýři z laboratoře NASA, JPL, pracují na technologiích, které mohou vesmírné systémy udělat odolnějšími. Tady píšou, že redakce měla možnost do jejich laboratoří nahlédnout a zjistit, jaké inovace chystají. Bývalý náměstek amerického ministerstva obrany pro vesmírnou politiku Doug Lowery o nasazení zbraní na oběžné dráze mluví jako o nejhůře střeženém tajemství na světě. Podle expertů však pravděpodobně nejde o klasické kinetické zbraně, které by satelity rozstřílely, ale o vysoce sofistikované platformy. Magazín Science Fix American upozorňuje na techniku pro Rendezvous Proximity Operation. Může jít o situaci, kdy se jeden satelit nepozorovaně přiblíží k jinému, aby zblízka rušil jeho komunikaci, zablokoval optiku nebo ho pomocí robotické paže rovnou odstrčil z oběžné dráhy. Podobné manévry v posledních letech aktivně testují nejen USA, ale také Čína a Rusko. Strach ze zbraní a elektronického rušení je na místě i proto, že moderní civilní satelity pracují s přesností, kterou může rozhodit sebemenší zásah.
No a poslední informace dnešního rána, ta se týká životně důležitých léků. Ty totiž pilí přestávají fungovat. Lidé můžou začít umírat i na běžné nemoci. Experti přišli s alarmujícím zjištěním. Česko nedokáže ukočírovat spotřebu antibiotik. Nemocniční lékaři jich pacientům podávají až o 190% víc, než je obvyklé jinde v Evropě. Světová zdravotnická organizace přitom upozorňuje, že by se mělo antibiotiky šetřit. Přestávají totiž účinkovat. Bílé nemocniční lůžko bylo to poslední, co viděli. Zhruba 500 pacientů ve špitálech po celém Česku umírá každoročně na obyčejné infekční onemocnění. Zabíjí je běžná bakterie. Na zápal plic s vysokými horečkami nezabere žádné antibiotikum. Léky, které přemáhaly infekce, totiž přestávají účinkovat. Náhrada za ně není. Lidem proto hrozí, že budou znovu umírat na běžné nemoci. Tak to je taková pozitivní zpráva na závěr, to byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem už třetí měsíc je firma Maskot. Ano, maskoti, ty ví, jak to správně odfiltrovat a zabalit. Maskoty a parťáci pořadu Frikolora. Já jsem říkal, že Marťas nemůže, ten musí tedy zařizovat věci ohledně sám sebe, tedy něco jen pro dnešní den, takže zítra už se na něj můžeme opět těšit. Já se s váma pro dnešek loučím, mějte krásný den při poslechu Color Music Radio a naslyšenou zítra. Díky.

0: Our Music Radio.
1: Bylo 10 hodin.
2: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.

0: Najednou. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Smooth Delicious Anderson Park. Na začátek čerstvého poledního menu, pro ty, kdo posloucháte v pátek 2. října, tak je to první polední menu října, októbra roku 2026, tak si uděláme pořádný Oktoberfest. Nepotřebujeme k tomu ani litry piva, stačí dobrá muzika. Srdečně zdravím taky Martina Svátka za jeho dopolední vysílání plný hlubokých informací. Velký díky. Pro ty, kdo posloucháte v nedělní repríze, tak užívejte. A pokud nemusíte z postele a můžete si užívat trochu lásky, tak vám k tomu hezky zahraju. A jak říkal Martin, tak vás čeká dneska i lupení, protože tento víkend pořádáme hnedka dva zajímavý koncerty. A o tom si povíme za chvilku, cože se to bude dít. Teď už Guru, ale ne v rámci Gangstar s DJem Premiérem, ale v rámci jeho geniálního a naprosto nadčasového projektu Jazz Matez. Niggas gotta know we've been putting it down. This shit is certified right here. No games with this right here. Straight to the dead on line.

Z mýho pohledu naprosto nadčasová muzika, kterou poslal do světa guru v rámci svého projektu Jazzmetes. Já jsem vám teď zahrál z druhého dílu této kompilace, která se jmenuje The New Reality. A teď si představte, že on měl úspěšnou hiphopovou kariéru s DJem Premiérem jakožto gangstar, ale měl takový velký přesahy, že právě spustil Jazzmetes a na jedné desce hostujou, pozor, držte si klobouky, Chaka Khan, Michelle DeGeo Cello, Jamiroquai, Patra, Freddy Hubbard, Aini Kamoze, Courtney Pine, Cool Keith of Ultramagnetics, Kenny Garrett, Bahamadia, Big Shug, hafo dalších. Na jednom jediném albu tolik hostů. A v tady tomhletom songu možná jste rozpoznali vokály právě Jamiroquaie. Song se jmenoval Lost Souls. Tak všem ztraceným duším snad pomohl se rozsvítit, si rozpomenout na něco zevnitř. Takže tohle byl oda na Gurua, toho rapovýho gurua. A teď tady pro vás mám, původně jsem si myslel, že zahrajeme nějaký soulovky teďka, jakože od Jamiroquaie někam dál, ale jak tam začali najednou zpívat to Get Up, Stand Up, říkal, tyjo, to je zase asociace zase zpátky k reggae, který je starším bráchou hiphopu z mý perspektivy. A reggae, víte, že tady nejenom na koloru se věnuju dlouhodobě, pravidelně. A tak bych jenom chtěl dodat, že Get Up, Stand Up znáte určitě všichni od Boba Marleyho, ale původně ten song napsal Peter Tosh a najdete ho v jeho podobě. Ale teď tady to CDčko nemám úplně po ruce, takže dáme nejprve toho Boba. Ale dáme Boba v remixu jeho syna Stevena Marleyho, který vydal desku Chundown Babylon, myslím, že to byl nějaký 99. a ta deska byla tak dobrá, že za ní dostal Grammy a je právě taky takový dobrý mashup reggae a s hiphopem a taky neuvěřitelné množství hostů, jako je Erykah Badu, Rakim, Busta Rhymes, Lauryn Hill, MC Light, dokonce Steven Tyler a Joe Perry z Aerosmith, jsou tam The Roots, je tam Chuck D z Public Enemy. Takže kterou z těchto písniček vám mám teďka pustit, když je jedna lepší než druhá? Toť otázka, ale možná vás zaujal ten Steven Tyler z Aerosmith, tak schválně, jak zní, když se Aerosmith přidají k reggae songu. Nějak takhle.

This one is for all the leaders. Tohle je pro všechny vůdce, nejenom ty politický. Že v referendu tam zpívají, vy měníte svět, vy proměňujete svět. A jak chcete proměňovat svět? K lepšímu anebo k horšímu? Blížej se volby, nejenom tady u nás, takže to je zase taková otázka, co vox populi na to, co lidi jsou spokojení, nejsou spokojení. Myslíš si, že tam ty kradou, nebo tam ty kradou, nebo všichni kradou? Otázka. Nechci v tom nějak zabředávat ani zastávat nějakou polaritu v tom celém, nicméně znova rozhodujeme o tom, kdo chceme, aby nás reprezentoval a vlastně rozhodoval o nás a o našich právech, svobodě, nezávislosti a mnoha dalších tématech. Tak rozhodujme dobře, ať to není taková katastrofa, jak to aktuálně vypadá, ne? A tohle to byl Damian Marley a jeho bracha Steven Marley a Nas ze společného alba Damiana s Nasem, který se jmenuje Distant Relatives, taky naprosto nadčasový kousek, který už má 16 let za sebou, ale vlastně důležitý cornerstone pro právě to zbližování reggae s hip-hopem. Damian Marley je v tomhle tomu hodně daleko a tato deska z mýho pohledu stále nadčasová. Tak This One for All the Leaders. A když jsme ve světě reggae music, tak bych rád ještě vzpomenul pána, který žil na začátku tohoto týdne, opustil hmotný rozměry a byl to legendární zpěvák, který si říkal Lieutenant Stitchy, nebo se mu taky říkal The Governor, těch přezdívek měl víc, byl neuvěřitelně šikovný už od mládí. Původním povoláním mimochodem učitel, myslím, biologie a tělocviku, ale když sám vzpomínal na svoje dětství, tak říkal, že neměli vůbec žádné peníze na to, aby chodil do školy, tak sbíral z odpadků učebnice svých bohatších spolužáků a sešíval to dohromady a dopisoval ty chybějící části a naučil se zajímavou metodu memorování, že si dělal různý říkanky třeba na téma biologie, tvoje tělo je tvořený z vody, dadadadadam, prostě všechny ty informace a z toho si začal dělat říkanky, které mu pomáhly prý až do střední školy, si vlastně zapamatovat ten obsah, co bylo potřeba se nadrtit. A vydrželo mu to a vlastně mu tenhle ten způsob dal velmi speciální způsob, jakým potom zpíval, nebo taky, jak se říká, na Jamajce toastoval, protože Jamajčani by mu neřekli úplně, on byl zpěvák, ale zároveň by mu řekli, že je DJ, on byl master DJ, v tom jamajském slova smyslu, že DJoval, což znamená, to je vlastně předchůdce rapu, byli DJs na Jamajce, tak jenom takovýhle zase můstek mezi světy reggae a hip-hopu. Ten pán se jmenoval Lieutenant Stitchy a já jsem mu věnoval teď v úterý, myslím, že asi hodinu a půl vlastně tribut o jeho životě a o jeho muzice, tak si můžete proposlouchat mnohem víc v nedělní repríze od 22. hodiny tady u nás na Koloru, anebo se stát předplatiteli mýho speciálního účtu herohero.co/admiralkolibal, kde archivuju tyhle ty reggae speciály. Tak tolik ty pro vás. Přemýšlel jsem, jestli by takovýhle hero byl dobrá varianta i pro vás, kdo máte rádi polední meny. Napište mi, budu moc rád za vaše odpovědi na lukas@radiocolor.cz a ten e-mail si někam zaznamenejte, protože za chvilku už bude slíbená soutěž o lupení na tento víkend, kdybyste chtěli jít na dobrý koncert. Ale ještě předtím Lieutenant Stitchy za alba Real Power, skladba, která získala tehdy mnoho ocenění. Jmenuje se I Stand Solid as a Rock.

Jo, tak to byl Lojtan Styčí. Já ještě připomínám jednou, že tu velkou vzpomínku můžete si dát v repríze v neděli v noci. Reggae speciál startuje ve 22 hodin. Nejprve tam je takový velký český tribut v rámci svatého Václava. A potom už hodina a půl se Styčím. Tak, tohle to je najednou skok někam úplně jinam. Respektive z Jamajky na jiný ostrov Velké Británie. Central Sea. A pak ještě Children of Zeus a dělám si ten prostor k tomu, abych došel k Hype and Dash, ukrajinský jazzový kapele roku, mladý partě, která se už představila na mnoha festivalech, na Pohodě vystupovali dvakrát, v Česku ještě nikdy, až teďka nadcházející neděli 4. října je přivážím do Kafe v Lese na takovou trošku symbolickou adresu Krymská 12. A právě o lístky na Hype and Dash a budeme dneska soutěžit. Jo, posloucháte Color Music Radio, Polid Meny a Sea by se asi trochu zlobil, kdybych mu takhle to celý prokecal, takže Central Sea pěkně od začátku Wagwan, což znamená v jamaickém patua What is going on? Yo, I'm on Miami Beach with a sweet one tan. She wanna learn, so I teach some slang. Like, what's going on, babe? How are you doing? I'm from London, so I speak with a twang. It's Taxman K and the police too. I don't watch them mutes. I don't beef with a gang, but they set people I wanna see get blamed. If you fuck with them boys, don't reach for my soul sweets in school that I teeth from Poundland.

Children of Zeus z jejich nového alba At The World Burns. Skladba jménem Good Light, ať je to trošku na optimistickou notu. No a teď už slíbený kontest, slíbená soutěž o volné vstupy na tento víkend. Už jsem tady o tom několikrát mluvil, že jsem slyšel dvě zajímavé kapely, které shodou okolností jedou stejný víkend, tenhle ten nadcházející kolem Prahy, a tak jsem domluvil hned dva koncerty. Ten první proběhne v sobotu v Davidský klubovně, budou to belgický AO s skvělou zpěvačkou s portugalsko-mozambickými kořeny, takže vlastně trochu latino, trochu akustika, trochu elektronika. A je to moc dobrý. Viděl jsem koncert v Belgii s novým albem pro 2000 lidí a u nás v Praze budou hrát pro 95 a i tady doufám, že bude plno, protože ten koncert bude fakt famózní. Navíc bude mít velmi zajímavou přeskokanku, kterou bude Nina Rosa, která vydala taky nový album před pár dny. Davidská klubovna tuto sobotu 3. otvírá se 19.30. Nina bude hrát od 8 a od 8:30 večer potom AO. Ty jsme si hráli minule, teď už hrajeme Hype and Dash, který vystoupí v Praze hned o den později v Kafe v lese na adrese Krymská 12. A to je instrumentální kvartet z Kyjeva, který nedávno dostal ocenění za nejlepší jazzovou kapelu Ukrajiny. A ta muzika ale není zdaleka jenom jazz. Když mě hodně baví, jak hrajou, protože udělají break, boom, je tam hip-hop, boom, je tam úplně jiný žánr. Prostě skvělí muzikanti a dva nádherný koncerty, kvůli kterým jsem dal dohromady celou takovou novou sérii jménem Prague Outer Box. Tady to dobře slyšíte, ne najednou break. A úplně jiný groove. Tak speciálně pro všechny muzikanty, ale i pro vás všechny ostatní, kdo máte rádi zajímavou muziku, kdybyste si rádi rozšířili obzory. V sobotu AO a v neděli Hype and Dash v Praze. A já dám teď do soutěže dva lístky, můžete si vybrat, na který ten koncert chcete. Případně vám to rozpůlím, že jeden lístek na jeden a druhý lístek na druhý. A dám jednoduchou otázku, ať vás je co nejvíc v soutěži, a to sice, jak se jmenuje velký album Hype and Dash, který vyšlo v loni a z kterého se teďka hrajeme skladbu jménem Bird's Church, a která zazní teď pěkně od začátku. Jak se jmenuje tohleto album, který Hype and Dash vydali v roce 2025? Pište mi na lukas@radiocolor.cz. Losovat budu už pátek odpoledne, takže je to relevantní jenom pro ty, kdo posouváte v premiéře. By the way, dneska je den nenásilí a den úsměvu, tak připomínám.

slušný, ne? Rozhodl jsem se, že tohleto album zahraju jako další album týdne, to znamená v neděli od 13. hodiny si můžete dát tuhletu desku, jejíž název vám teďka nebudu říkat, abych neprozradil pointu otázky, že si ho dáme ve 13 hodin jako album týdne. Tady na Koloru v neděli, jakožto poslední pozvánku na nedělní jejich večerní koncert. Když jsme u soutěží, tak jsme měli z minulého menu otevřenou jednu otázku o knížku z nakladatelství Dharmagaya, který je partnerem poledního menu. A o knihu Proč potřebujeme Dalajlámu, o jeho činech, postojích a nápadech na řešení pro Čínu, Tibet a svět. Knihu napsal Robert Thurman, známý americký buddholog a Dalajlámův dobrý přítel, mimochodem taky otec Umi Thurman. A otázka byla relativně jednoduchá, jak se jmenuje 14. Dalajláma vlastním jménem, a já teď z těch, kdo mi napsali na lukas@radiocolor.cz mi napsali správné odpovědi, tak teď losuju, roztáčím kolo štěstí. A vyhrává Martin, gratuluju, knížku ti budeme posílat, a kdo byste jí měl o ní zájem, tak dharmagaia.cz. Až do konce tohoto týdne je tam taky velký výprodej, hned 20 titulů za ceny 50-80% dolů. A stránky jsou dharmagaia.cz. Ode mnou ještě Hype and Dash jednou. Neuvěřitelně pestrý song jménem Hype and Delica.

takhle pestrý to bude. S Hype and Dash v Kafe v lese v neděli večer. V neděli mimochodem svátek svatého Františka z Assisi, den zvířat. A vedle Františka bude slavit taky Evald, kdo posloucháte v premiéře, tak slaví Olivie, Oliver a kdo to je? Olympie. Tak, luna v blížencích, element vzduch u rostlin, květ, a u nás u lidí, když je luna v blížencích, tak to jsou všechny ty párový orgány, to znamená plíce, průdušky, paže, ruce, to všechno je nějak spojený s blížencem, co doporučuje kalendář Krásný paní. Tělo potřebuje kyslík, dýchat vědomně a čistá voda taky pomáhá. A jak teda vyplavovat ten hormon oxytocin, hormon štěstí a vzájemnosti? Třeba obejmout nějakou osobu, kterou milujeme. Tak tolik otec Fůra pro dnešní polední menu, takhle před víkendem. Doufám, že máte dobrý čas a já mám prostor teďka pro úplně poslední song pro dnešní polední menu a říkal jsem si, hele, že by jsem vám mohl zahrát něco z nového alba Chaka Khan. Jo? A to album je velký, jmenuje se Chuck Zilla, je tam Chaka Khan jako Godzilla nad New Yorkem a má tam zajímavý hosty Snoop Dogga nebo třeba Lennyho Kravice. A já vám ale pustím její solovou věc, právě která otvírá celý to album a podle který se ta deska jmenuje Chuck Zilla. Krásný víkend, doufám, že se uvidíme v sobotu na AO v Davidský klubovně a nebo v neděli na Hype and Dash v Kafe v lese. Jezděte opatrně. Teda jsem viděl na vlastní oči, by the way, jak někdo nezastavil na stopce a vjel na dálnici, aniž by se pořádně kouknul, a tam měl nákladňák, který nemohl zastavit, i kdyby chtěl, snažil se. No a tak se střetli a bylo to úplně přímo auto přede mnou. Není to pěkný pohled. Takže radši nádech a výdech a nikam nepospíchat, ne? Tak, no a Chaco, sorry, já pustím hele radši tady tuhletu záležitost. Always love the challenge.

Ty krása, tak ještě jeden pull-up. Tý paní, víte, kolik je Chaka Khan? Já vím, že byste to u dámy nemělo říkat, ale tohle to je dost úlet. 73 a dělá takovouhle muziku. Do třetice ukázka se Snoop Doggem Boogie in my soul. Jako závěr poledního meny.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

Mafia Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: Our Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Nastar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy Pompice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách, a to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, a ke slovu se dostanou i nekomerční 90ky s reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Yesákovy Pompice do tvojí palice. Partnerem pořadu Yesákovy Pompice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma modrovous.cz vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky Modrovous.

Miláčkové moji, jen pro informaci doplním, že dneska si pojedeme opět palbičku, díky tomu, že jste mě minule chválili. Velmi za to děkuji. Tato netradiční muzika patří samozřejmě, jak jsem říkal minule, i dneska na Color Music Radio taky. No a příště si dáme malinko něco jemnějšího, třeba nějaký nepravidelný break.

Momentálně si mixujeme týpka, který si říká Perlboy, aka Ben Sims. Naprostý dvě novinky po sobě do sebe, hodněj.

pořadu je z takový bombice internetový obchod modrovous.cz, jednička na trhu, co se bazarových LP desek a CDček týče. Firma modrovous.cz působí na trhu již 5. rokem a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákaznic a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštiv stránky

pod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy modrovous.cz najdete doslova všechno od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonový desky zpátky do hry, a proto čekuj jejich stránky.

everybody, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonovej deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke stavu se dostanou i nekomerční obresátky. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Yesákovy bombice do tvojí palice.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Color Music Radio.
1: Der Mann, das Cigarillo, Dannemann.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Color Music Radio. Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Posloucháte rádio, hej, ale také rádio Color. A ve studiu mám tady vzácného hosta, Václava Lásku. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A možná by bylo nejlepší, kdybyste se představil a pak řekneme, o čem se budeme povídat. Já jsem se díval na vaše kurikulum, víte, čím vším jste byl, co vás nejvíc bavilo a čím jste dnes?
5: Tak prošel jsem toho hodně, já jsem po dokončení gymnázia v roce 92 nastoupil rovnou k policii České republiky, kde jsem pracoval 11 let, dostal jsem se od podchůzkáře až na post republikového vyšetřovatele. Mý největší kauzy, s kterými jsem končil, bylo vyšetřování krachu investiční a poštovní banky a vytunelování harvardských fondů Viktora Koženýho. Když jsem od policie odešel, dělal jsem asi rok novináře, zkoušel jsem třeba i roli soukromého detektiva, ale zaparkoval jsem v advokaci, od roku 2010 jsem advokát, vedle toho jsem jako hobby, to znamená neplacenou funkci, 6 let vedl správní radu Transparency International, tehdejší největší protikorupční organizace, a od roku 2014 jsem senátorem pro Prahu 5 a 13.
4: Tak vidíte, já jsem na Praze 5 se vlastně narodil a vyrůstal a chodil jsem na Zatlanku na gymnázium a jak jsem vás tak poslouchal, tak my jsme kdysi s Hankou Marvanovou, kterou asi znáte, plánovali, že bychom mohli udělat pořád, vy jste říkal samý zajímavý témata, který by se jmenoval například Spravedlnost po Česku. Nějaké kauzy, které vlastně buď to vůbec neskončily nebo nechtějí skončit, a jestli by vás takový pořád třeba u nás zajímal v rádiu.
5: Tak určitě by to byl pořád zajímavý, akorát se trošku obávám, že by to byl pořád smutný, protože s tou spravedlností v České republice to není úplně asi tak, jak bychom si přáli. Takže by to bylo asi povídání o hodně smutných kauzách. No. To, určitě by to bylo poslouchané, ale byl by takový ten pořad, který by lidem přinášel spíš depresi než pohodu.
4: A my jsme pohodové rádio, my hrajeme dobrou muziku, věřím, že rádio, hej, i rádio Color, což je naše sesterská stanice, že posloucháte. A už jsme téměř celoplošná stanice a já bych se možná teda zeptal, když už jde o tu Prahu, protože máme posluchače také v Praze, pochopitelně. V Praze vysíláme od roku 2016, takže to je přesně, teďko budeme mít desetileté výročí. Jak to vlastně v Praze je, protože třeba každého Pražáka, jestli můžu takhle rovnou začít, určitě zajímá doprava. Jestli je nějaká šance, jaký vy na to máte názor, a jestli je nějaká šance s dopravou v Praze něco udělat, protože já jak to tak sleduju, tak v podstatě je to čím dál tím horší, jestli se nemýlím.
5: Praha je velmi složité téma, ale dají se tam udělat dobré věci. Většinou je to běh na dlouhou trať, ale musíte s nima začít. První, co asi Pražáky hodně trápí, jsou nekoordinované opravy, kdy se rozkopou ulice, aniž by byla zřejmá nějaká rozumná kapacitní objízdná trasa. Potom velkým zlozvykem je, že se rozkope ulice a pak tam 4 týdny visí cedule technologická přestávka a neděje se tam nic, což jako nás, budu mluvit i za sebe, protože jsem taky Pražák, strašně irituje. A pak jsou tu větší témata typu, že v Praze je zhruba asi o 20% víc aut, než ta Praha technicky je schopná pojmout. A ty řešení nejsou dál rozšiřovat ulice, třeba v centru Prahy je to úplně nesmysl. Ty řešení se skrývají v tom dostat aspoň část lidí z aut do MHD, protože Praha má velmi kvalitní MHD, co do nějakého komfortu, i když samozřejmě chápu, že kdo si teď v těch horkách, co byly ve 40 stupních, musel projet tramvají bez klimatizace, tak nebude úplně sdílet můj názor, a tam mu tedy přitakám, že tam to jako řekněme, rezervy ještě jsou, ale jinak je pražská MHD hodně kvalitní, i co se týče do třeba frekvencí, v kterých jezdí jednotlivé linky, kam se s ní všude dostanete. A přesto tedy pro některé pražáky je stále prostě, když jedou do centra, do divadla, tak řešení číslo jedna říci auto a dojet tam autem. A to není úplně pro Prahu zdravý. Prostě ve chvíli, kdy je tam víc aut, než se tam vejde, tak musíte tyhle ty lidi nějakým způsobem motivovat, aby tyhle ty cesty dělali MHDčkem. A ty motivace jsou jak řekněme, pozitivní, negativní. Ta pozitivní je v tom, že já bych nechtěl zdražovat MHD, přestože si uvědomuji, že MHD je kvalitní a lítačka je relativně levná, tak ale máme nějaký cíl politický dostat lidi z aut do MHD, tak jim přesně nebudu tu MHD zdražovat. A druhá věc je potom podívat se na třeba parkování v centru pro nerezidenty, kde si myslím, že je prostor pro výrazné zdražení, pokud někdo opravdu má potřebu si do centra dojet autem a zaparkovat tam, tak než si to také jako řádně zaplatí. K diskuzi je samozřejmě i zavedení mýta pro vjezd do historických části Prahy.
4: Dobře, povídáme si v rádiu, povídáme si v rockovém rádiu a já se zeptám, jakou vy posloucháte třeba muziku. Teď bychom si mohli pustit nějaký song a jaká je vaše oblíbená hudba?
5: To záleží na tom, co potřebuju od té muziky. Když jezdím autem a jsem unavený a potřebuju probrat, tak si pouštím Kabáty. To se přiznám.
4: Kabáty určitě máme v playlistu.
5: Moje přítelkyně to nerada slyší, ona má ráda trošku jinou muziku, ale tak protože se jmenuje Barbora, tak bychom jí třeba mohli pustit Divou Báru.
4: Pustíme Divou Páru, posloucháte Rádio Hej a ve studiu je Václav Láska.

0: Rádio Hey.
1: Perfektná muzika.
2: Posloucháte Rádio Hey a my jsme zpátky ve studiu a jsem tady spolu s Václavem Láskou a povídáme si o tom, co by on jako kandidát do zastupitelstva hlavního města Prahy, což zajímá pochopitelně naše posluchače také, co by se dalo v Praze změnit, a to nejenom co se týče dopravy, o které jsme se bavili, ale i dalších věcí, například co se týče koncertů a hudby v Praze. Například v Bráníku, to je kousek od studia našeho rádia, jsou ledárny, kde se konaly koncerty, bylo to takové hezké prostředí a aktuálně, myslím, že je to v loni nebo předloni, kdy toto místo přišlo o jakýsi status, kde se ty koncerty mohou konat. Víte o tom něco nebo je nějaká šance, co by se dalo dělat pro lidi, pro koncerty?
3: Přiznám se, že zrovna tuto konkrétní kauzu neznám. Pokud jde o koncert

0: Česká filharmonie spíše směřuje k tomu, že se na ní přiživí různí hoštapleři a političtí podnikatele, než primárně, aby se vybudovalo něco krásného pro Pražany.
1: Tak a máte na to nějaké páky, pokud teda se dostanete do magistrátu a jakým způsobem teda, nebo nějaký priority, co v té Praze zlepšit? Já bych možná ještě připomněl, jak jsme se bavili o dopravě cyklostezky konkrétně tady, my jsme v Modřanech a když já jezdím do centra, tak tam jsou dvě cyklostezky historicky, jedna je podél Vltavy, druhá vede po chodníku, nicméně byla vytvořena třetí, která zúžila dva jízdní pruhy na jeden a teďko jsou tam vlastně tři cyklostezky vedle sebe. Co s tím?
0: Já než se dostanu k těm cyklostezkám, tak možná zareaguju na tu první část vaší otázky, co vlastně... Co s tím, že se třeba předražují projekty a že se vychází vstříc podnikatelům a ne zájmům Prahy, protože to je jeden jako z hlavních motivů, který mě vede k tomu, že se snažím se svým týmem dostat na pražský magistrát, protože Praha trpí tím, že Prahu de facto neřídí politici, ale řídí pár mocných podnikatelů, kteří ty politiky ovládají a veškeré fungování Prahy, zejména třeba při městských firmách, při výstavbě a tak dále, neslouží primárně zájmům občanů Prahy, ale zájmům pár vyvolených mocných, kteří si tam dělají biznis, leckdy řekněme nespravedlivý biznis, dělají se zbytečné zakázky, předražené zakázky a v první řadě prostě pražští politici myslí na zájmy těchto podnikatelů, nikoli na zájmy Pražanů. Je to tak, že prostě tito podnikatelé vlastně potom jim zase dávají nějakou podporu, ať už legální, nelegální, ale i v případě té legální je to vlastně nastaveno tak, že bez toho, abyste těm politikům nešli na ruku, tak vlastně si neudržíte svůj post. Takže vlastně spousta politiků pražských zavírá před těma nepravostma oči, jenom proto, aby měli ten svůj post a měli ten svůj plat, což je vlastně strašně smutný. A já mám ve svých genech tím, že jsem byl policista, že jsem dělal a dělám advokaci, kdy často zastupuji poškozené, že jsem pracoval pro protikorupční organizaci, tak mám ve svých genech proti těmhle těm vazbám bojovat a rozbíjet je. Už jsem dokázal, že to umím. V roce 2012 jsem jako advokát působil v dopravním podniku a za 3 měsíce jsme tam rozklili různé klientelistické vazby a podvody, které se tam budovaly leta. Pozastavili jsme je. Bohužel všechny tyto věci se vrací zpátky do hry a já bych teď chtěl z pozice zastupitele s týmem, který mám připravený, tyhle ty klientelistické vazby a nehospodárnost a podvody rozkrýt, rozbít, zničit, aby prostě Praha začala fungovat pro Pražany. Protože když se podíváte na ty jednotlivé recepty, na výstavbu, na dopravu, na školství, tak všichni, co kandidují do Prahy nebo do pražského zastupitelstva, tak je mají docela podobné, ale problém je v tom, že až se tam dostanou, tak je nebudou plnit ve prospěch občanů, ale budou prioritizovat a upřednostňovat zájmy právě těch podnikatelů. A to já neudělám. Já prostě vrátím Prahu Pražanům a všechny tyhle ty penězovody různé mezi politickými stranami a mocnými podnikateli přetnu, překopu a vyčistím magistrát tak, aby mohl fungovat opravdu pro Prahu.
1: Tak, moc hezky se to poslouchá, pustíme si další písničku. Sáhneme opět do českých luhů a hájů nějaký typ českou nebo zahraniční?
0: Tak já mám jednu strašně oblíbenou písničku, která se možná hodí i k tomuhle tématu, o kterém jsme se bavili, a to je od Petra Muka Láska tě spoutá.

0: Rádio Hej.
1: To je fajn.
0: Jsme zpátky zpět ve studiu, vy posloucháte Rádio Hej a je tady Václav Láska a my si povídáme o Praze, jak by se dal zlepšit život v Praze, doprava, muzika, všecko a pochopitelně život v Praze je také bydlení. Máte nějaký recept, jak by se dalo v této době a jakým způsobem zlepšit bydlení v Praze?
2: Mám a ten recept není tak složitý. Dneska Praha funguje tak, že všechny své pozemky prodává developerům a ty na nich realizují svoji výstavbu. Developerská výstavba ze svého principu je ta nejdražší výstavba, která je, protože se do ní promítne cena toho pozemku, vysoké marže, které developeři mají. Tohle to je třeba zastavit. Je třeba, aby té developerské výstavbě byla vybudovaná konkurence a na to existuje relativně jednoduchý recept, který už je osvědčený v historii Česka i Československa a to je družstevní výstavba. Družstevní výstavba má tu výhodu, že je o 20 až 30% levnější než ta developerská. Vysvětlím proč. Jednak pro tuto výstavbu musí dát k dispozici pozemky město, pronajmout je třeba na 100 let, to znamená, že hned ta pořizovací cena pozemku, která leždy tvoří až třetinu ceny bytu, tak se vám tam nezapočítá, klesne. Družstva vlastně staví pro sebe, takže ta marže na tu výstavbu tam není zdaleka tak vysoká, jako mají developeři, když staví pro sebe a rovnou prodávají, družstvo staví pro své družstevníky, takže ta marže je tam opravdu nízká. A za třetí, družstvo schání peníze na celý ten projekt výstavby, takže ho schání lépe a levněji než každý jednotlivec na ten svůj byt. Takže si logicky musíte položit otázku, proč Praha nepodporuje něco, co by jí přineslo stovky, možná tisíce bytů o 20-30% levnější, než je současná cena. A ta odpověď se zase skrývá v tom, co jsem naznačil už v předchozí odpovědi, to znamená, že Prahu neřídí politici, ale podnikatelé, v daném případě ty největší developeři, a ty prostě nechtějí podporovat družstevní výstavbu, protože by tak přišli o pozemky, na kterých by mohli v budoucnu realizovat oni svoji vlastní developerskou výstavbu. Takže pro tu svoji, omlouvám se za to slovo, nenažranost, kdy chtějí každý volný stavební pozemek pro svoji drahou developerskou výstavbu, tlačí na podnikatele, na které jsou navázané, aby neumožňovali a nepodporovali projekty družstevní výstavby, protože oni by tam přišli o ten svůj výdělek. Takže zase jako jednoduchá odpověď, i s bydlením v Praze pomůže to, když se přesekají tyto vazby, klientelistické vazby mezi těmi pár největšími developery a pražskými politiky a pražští politici začnou podporovat projekty, které jsou výhodné pro Pražany, protože získají levnější bydlení, ale méně výhodné pro developery, protože developeri na nich nemůžou uplatnit tak velkou marži jako na svých vlastních projektech.
0: Tak, to se moc hezky poslouchá a já se zeptám možná, jestli máte nějakou vizi, jak toho lze dosáhnout, protože vy určitě budete muset spolupracovat, vytvořit na magistrátu nějakou smysluplnou koalici. Já na to čekám, řekněme, kolik 10 nebo více let, kdy budu mít pocit, že na pražském magistrátu je něco rozumného. Máte vizi, že by se podařilo udělat koalici s nějakými ostatními stranami, kteří se chystají, my pochopitelně oslovíme taky podobnými dotazy, aby vznikla natolik silná koalice, která by tyto zajímavé a určitě pro občany Prahy dobré věci prosadila?
2: No, tu vizi samozřejmě mám, až se s naší kandidátkou Sen pro Prahu dostaneme na magistrát, tak teoreticky by po nás měli takzvaně hrábnout všechny strany, protože všechny strany říkají, že chtějí bojovat s korupcí. A přece by pro ně muselo být úplným požehnáním, že by v týmu měli někoho jako Václava Lásku, který celý život prokazuje, že bojovat s korupcí umí, že umí prostě tý chobotnici utnout chapadla. Ale to je teorie, nejsem si jist, jestli se tak úplně stane, ale co je důležité, i když se tak nestane, i když skončíme v opozici, tak já umím ty své plány realizovat i z té opozice. My máme připravený tým, já mu pracovně říkám pavučina, ve kterým je advokát, detektiv, auditor, analytik, má podobné složení, jako když jsem odhaloval podvody v dopravním podniku. A tenhle ten tým já pustím do akce a do jeho čela si stoupnu já s Hankou Marvanovou, s kterou jsem na tom domluvený a spustíme jeho práci klidně i z opozičních lavic. Nemáme s tím problém. Takže já jsem připraven realizovat to, co slíbím a za 4 roky složit účty, ať už se mi podaří dostat do nějaké koalice, tak ať budu v opozici. Ano, z té opozice to bude těžší, pomalejší, ale jde to realizovat. Takže já se vůbec nebojím toho a nejsem závislý na tom, jestli mě nějaká velká strana přizve do koalice. Když nepřizve, je to její chyba, její problém. A možná se ukáže, že ty své hlášky o tom, jak chtějí bojovat s korupcí, nemyslí tak vážně. Ale umím to realizovat i z té opozice a vůbec se nebojím, že nedokážu své sliby splnit i z opozičních lavic.
0: Dobře, tak posloucháte Rádio Hej a Václava Lásku a Mirek si s ním tady, to jsem já, povídá ve studiu. A já bych dal teďko třetí song a pak bychom si řekli nějaký pozdrav nebo nějakou vizi na závěr našeho rozhovoru. Takže dáme třetí českou, co myslíte?
2: Tak jestli můžem úplně tu moji nejhezčí písničku o lásce, co je, a to je Láska prý.
0: Láska prý?
2: Od Karla Černocha a Petra Dvorského máte-li v repertoáru.
0: Tak pokusíme se najít a dáme to tam.

0: Radio Hey.
1: To je fajn.
2: Jsme zpátky ve studiu, nakonec jsem ten song našel, co jste vlastně všichni slyšeli, a to znamená, že tady máme poslední vstup rozhovoru s Václavem Láskou. A co byste možná vzkázal našim posluchačům, pochopitelně občanům Prahy, nejenom teda posluchačům našeho rádia, ale všem, co si myslíte, že by bylo prýma, kdyby se stalo, a co byste pro to udělal, nějaký ten poslední výkřik do rádia?
3: Poslední výkřik do rádia, no, poslal bych vzkaz, pokud chcete, aby Praha a pražští politici zase začali sloužit svým obyvatelům a ne pár vyvoleným podnikatelům, tak prostě do toho trošku zatuchlýho rybníčku magistrátu puste dravou štiku. Sen pro Prahu s Václavem Láskou, máme volební číslo 24.
2: A hlavně přijďte k volbám.
3: Přesně tak.
2: Neudělejte to jako pan prezident.

Tak já podotýkám, že jsme s podobnými dotazy oslovili i ostatní kandidáty, abychom zachovali rovnost. Nicméně bylo to na poslední chvíli a k dní vydání tohoto rozhovoru se nám nikdo neozval, takže pokud budete i vy mít nějaký zájem nebo dotaz, určitě se můžete obratit na naše rádio. A my vaše dotazy rádi postoupíme dál a určitě se k ním dostaneme.

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Vašek Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: koulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: Přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splázní.

0: jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je Skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.
2: Color Music Radio.

0: Color music.
1: The best music.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Classic Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů, tru.
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těšíme.

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.